0: Anna Maria Brečana vec była, žiwinje nie čaka, ale Katka Pöpe lec tu čaka, ona sedzi na hocach kolach a ma tematický přelad za dženzniši ranie. Dobranie, Katka.
1: Dobranie, Matija, cele prawie dženca pola nime wiezo do Nibelčic, tam šako miachu čera vulby viesnanosti, noho viesnanostu pak přiuši nimaja, viac votem potom našich dženznišich bojesčach. Cele kunstu dženja su so vubidžovali v dresurie, tež v skakaniu a hišče dalších disciplinach rečo viezo vo konjacich športovcach v horkach, tež votam vúsledky našim vúsovaniu zoniče, dalše športové vúsledky zmie za nás potom Jan Reho. Na 25 let vúľadka zladuje Bogna Korenkova, ale nic na mine ne 25 leta, ale poladne z nami skýrie do přichoda, votem potom tu viac za 1,5 hodiny a medicína kak přinže ona vám do domu z apotéky abo z online-ového vopkoda. Lydia Mačiova je se raz s tým zabírala.
0: A jak tomu vysoké škúždoranie pokývy, policajský report a vyso vinujeme sa tiež vôľbám Saksko-Anhaltské, pytneče plný program, sedom minčinu popečiť.

Andrea Špitanková postarasa vo dobrý štart do dňa a postarasa viedro vo dobrý štart do nového týdženia. No aj, svunco, dredženca nevuladáme, ale s 21 stopnemi, že přiuším dosť příjemne. Júce potom stupa živé sliebro zase rasačná nímale 30 stopňov, 29 pak na kujžde pat. Vede svunca, předuším popoludňu, ovostanie dále sucho. Nedom je, bydek na žiesť, netko slyšíme R.E.M.

0: Hač su dżensatejšom ročele popuču zoniče nydom od Katki Pöpelec, najprve pak povesče, šako je na pošesčich.
1: Serbski rozvoz. Povesče. V studiu Katka Pöpelec.
2: Dobaranje. V Nebelčicach pytaja dale vjasnenostu. Jeničký kandidát na listčinie, Tomáš Klár, nie je na čerovších voľbách trebnú absolútnu väčšinu vosu dostal. Von docpie nímale 42%. Niešto viace dostal Mirko Domaška, menujúce 46,8%, hač runieš nestieješe na listčinie. Jeho mieno sú volario přidatne na listčinu napísali. Dalše kolo voľbu za vjestanosť v Nebelčicach je 27. septembra, v ktoromž přesadži so potom tun, kiž má na jace vosu. Dotalne drježdžansko-mišnjanski biskup Heinrich Timmer Evers je so s Božjim šu sobotu katedráli Sakskej stolice jako diecezanski vyši pastor rozženuval. Na kemšach so nimo vysokých zastuperjov cirkvie a sakskeje politiki tež nekotre desatki Serbov vobdźělichu. Mjez nimi bije sydom družkow a podobne wele žonow narodnej drasće. Jedne z čitanjow a ci próstwy přednjeseštej Serbowcy swojej mačerščinje. Biskop Timmer Evers zwurazni swoje weselo, zo su Bože puče jeho do drježdžansko-mišnjanskeho biskopstwa wedli. Svoju službu je z münsterskeje diecezu pokažoci biskup Timmer Evers augustče 2016 nastupil, cepak dále drježdanach vostač a dieceze na doky přeuzač. Tudženja je bamš Leo Štonate jeho demisiu přiuzal. V čahach sakskeho předozača Trilex, kiž jezdžem je zorelcom a drježdanami kniživo dženstnišeho menje tokence, šako zasadži předozače přidatne čahy. Hač do konca leta pojedu šednje cí dalše, tak je dukvilny plan. Hižo dlije su čahy mjez zorelcom a drježdanami dospunje přepelnene. Dohodla je Trilex zajšvosti šitke svoje kapacity tak doho zasadžoval, do nižne bi hižo možno reparatury a pruovanja za vistotu přesuvovač. Franziska Bobkec, rika nowa sakska vicemištorka mnohostronski mechanju U21. Tež dalši serbsci jecharjo môžachu kunst dženja vúspilky i docpieč. V dorostuvom parkurie klasy E vúda by si cínačiletná Madlenka Jancec prinie miestno. Pola môžiny môžachu mier s druhým Juri Bobka, Malina Matikec a Lena Altenkampec prinie miestna vopsadžič. A pola dorostčených vozmieštaj Kšeščan Zárodník, kajštež Franciska Vénatec Magerova zvotu seklu sa budomoj. Cíči raz vodmier so sobotu festival Subsorb v Vojerovskej kultúrnej fabrice. Pod hesvom Krutko a Svodko vôtovachu jön lica jako dňovo zariadovanie ze skere teoretickým, dužli praktickým čežišťom. Tak venovachu so dživorničkách předovšim prášeniu, što serbsku subkultúru leče 2026 charakterizuje a kotrej mierie je bez institucionalizovaného spichovania přeživenia kmana. Skupina Kula Bula postara so s koncertom na bóne v obsadženej małej žurli Kufa vo najlepšu náladu. Potom dachu čvonky a čvonojo projekta Rakajce večer so zromadne zaspevanými serbskými a slovenskými piesnemi vuklinčeč. To bych ju povesče, kotrež namakače tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostane dlie pomročené, s blakami vočakuje nás tiež švíle, v biju dňa sa potom tiež raz svunca pokaza a od popudňa sem ma sucho vostač. Živé sliepro stupa na 20 do 23 stopňu. Tiež júce vočakuje nás miniaty džín, svunco a mročele, kajž tiež jednotlivé švíle, a to pri ketro vysokých temperatúrach 26 do 29 stopňu nás júce vočakuje. Tiež sredu vostane dále miniaty, ale zase kvotnišo.
0: Na pučach naše končenie je šo svobodne, tiež vyskače pri pučach neste a jenom ješ pokiu za šechtych, kýž jedu přes južnú opiestku do Budečina na křižovanišču po lahu Zároveho dvora voni tvária. Křižovanišče nie je celé zaračené, jenom ješ na povecu, dalšie ample potom v obkatriadu ja, ale tam pak Budeče viace časa trebač. Ewak, každopádne, šo svobodne, tu iš dobu jezbu přijemoj.
1: Serbski rozvoz.
0: Avizo, dobré ranie, 5 minčinu, po napošestřich.

Hej, wiele jelinic šice, lada ja tež do Saksko-Anhaltske, to je politiske zemerženje. AfD je vulbe do krajna sejma čera jasnije dobiva, a svoj vúsledk vo viace hač podvojiva. Po nakvilnom vúsledku přinže strona s načelným kandidátom Ulrichom Zigmundom na 43,8%. Za absolutnú väčšinu pak to nedosaha. CDU dožívia porno tomu masívny spad. Od niedže 7,30 na jenošišče 17,2% aj po takým nemale minus 23%. Zatom sleduja SPD, Zelení a Levica ze stajne niedže 9%. Tež BSV zdokonia z 5,3% zača do Sejma, FDP pak zlečí von. Kak až tu v Saksko-Anhaltskej přichodne knieži je unie dosponie votorene, CDU, SPD, Zelení a Levica zromane dživos AfD vúzamknú. BSV porno tomu je připovedžil se všemi stranami rečeč chceč, potekým tež z AfD. Volbu Zigmunda za ministerského prezidenta pak zviazkové návodníctvo BSV odpokazuje. Zigmund sám reči vo jasnom kniežovstvom nadavku a chce krajnom siemie ako ministerský kandidát nastupič. Brneš to 5 gránov v ZDF-u inak praju ale noj. Živeč menšinou, pana po šestich je, netko slyšíme Dua Lipa z Physical.

0: Nies medicinu na recept zakazane. V Nemske nic. Leki bez recepta su cele svobodne, a to socialne syče vuživaja.
1: Informovane pacient Bon Pšinža hat ešte cele jasne praje, ChatGPT ist der bessere Arzt. A Bon ja vezo zna jasne, zo jen poprom jenoš môže poradžovač a praječ, přemyslič, a treba jen voprodže v takým množstve jen vitamin D, alebo železo.
0: Přes video na Instagrame je tež Janko Krauc Rubelčic, kiž je v medicinijskej technice popuču započal, so ze sredkom z omega-3 volijom zabirač.
2: Tun sred bieče z jednym testom, sem ja kupil, a to sem ja to spróboval, a potom sem ja ešte so s tým celým tému z rozestával, a potom sem ja to zau, a to má tiež svoj kutk na nás.
0: Vun pokáza blešky volia, kotrež nemôžeš v obkoče kúpiť. Sú kaž praj kvalitatívne hodnotnýše porno kapslám rybiaco volia, kýž hoči so šúte kúpiť. Laboru test v Oslove jemu dopokáza, so je jeho čivo tutun omega-3 jara dere přivzalo. O tým je přesvedčené.
2: Je vážne, že na skajko moria, če so tie ryby voja, no, najlepšie je te kvôdne atlantické ryby.
0: O tým Janko Krauc od najnovšieho tiež zajímcam přednošuje. Vo sebe tým, kýž praja, so nímaja likario dož kvíle za nich. Apotekarka Silvia Jansena doživí tiež v apotece ľudí, kýž ve vysokých množstvách vitamíny abo magnézium kúpia. Rádi im potom, znamenča kúže byl klieta krepše petovač dač. V budešine na Flincovi.
1: Hej, hat to gott auch drin, ja. So jemmer jen normiert Labor-Temprikilada hab 100 Euro.
0: Influencere Bakwabia Jane Aviatze testami a wotpovednimi sredkami za strohotu, rianoš a dôživenie. Za Silviu Jansenu vostanie fachové poradžovanie namestne najvážnejší nárok.
3: Lydia Mačiova je so zabierala s tému ko okolo situácie apotéku a online novým vykovaniom s lekami. Vedekná, sedem je netko slyšenú Franka Veselu. Yes,

0: svoju vovu se tež viezo vážu, runie tak pak Katku Pipelec ako ranču redaktorku.
1: Polícia z G.
2: Ve Vojarecach tam pališe so sobotu pripoludňu bydleniu najvyššie etáži jace svojbnoho domu. Príčina vojenia je po prvních dopoznačach aku šrubovaka, kotrž bú nové nabývanské stácii nabývané. Aku so pozdaču zapali ako nichtu bydleniu nebie. Vohin, vosta džakovano vonjubi vobore, jenož na potrejšené bydlenie vobmizované, ale při hašeniu z vodu bú cí bydlenia nižších etážach vobškodžené. Celkona škoda vúčenia po prvním trochovaniu niečo 120 000 €, zranil so přes vohin nichtu nie. A kamencu je sobotu popúdňu prasvo, a to na křižovanišču Vojerovskie droji Vukodne droji. 18-letný s Fortom křižovanišče přepriči, 19-letná ze Škodu pak mierše poprom před jezbu a tak z nezbožištaj, pričímž so 19-letná tiež lohce zraní. Na jezdčidvach nasta škoda niečo 20 000 € v obie dobieštaj so vodvlec.

0: Jana Busedmich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Katka Pöpelec.
2: Dobaranje. Nebelčicach pytaja dale vjesnanostu. Jenički kandidat na listčinje Tomas Klar nie na čerovších voľbách trebnú absolútnu väčšinu vosu dostal. Von docby nimale 42%. Niešto viace dostal Mirko Domaška, mienujúce 6,48%. Hač runeš nestieše na listčinje. Jeho mieno sú volerio přidatne na listčinu napísali. Dalše kovo voľbo za vjesnanost v Nebelčicach je 27. septembra, v kotromž přesadži sa potom tun, kiž má na jace vosu. Dotalny drieštansko-mišňanský biskup Heinrich Timmer-Evers je so s Božím šú sobotu katedráli Sakskej stolice jako diecezánsky vyšší pastor rozženúval. Na kemšach so nimo vysokých zastupérů cirkvie a sakskej politiky tiež nekotre džesatky Serbov občilichu. Mies nimi bie sedom družku a podobne vele žonu národní rastče. Jedna z čítaniu a cí prostvy přednese šty Serbovce svojej mačerštine. Biskup Timmer-Evers zúrazní svoje veselo, zo sú Bože buče jeho do Drieštansko-Mišňanského biskupstva viedli. Svoju službu je z Münsterskie diecézy pokažace biskup Timmer-Evers v auguste 2016 nastupil. Cepak dále Drieštanach vostač a diecézy na doky přeuzač. Tydženia je bamš Leo Stonate jeho demisiu přiuzal. Franziska Bobkec, reka Noa, sakska vicemištrka mnohostronským jechaniu U21. Tiež další serbsci jechario môža chukunst dženia v úspechy docpieč. Dorostujem pakúrie klasy I, vúda by si cínačelitná Madlenka Jancec prenie miestno. Bola modžiny môža chumiestrujim Juri Bobka, Marlina Matikec a Lina Altenkampec prenie miestna v obsadžič. A bola dorostčených vozmieštaj Kšeščan Zárodnik, kaž tiež Franziska Vénartec Magerova z votu seklu sa budomoj. V Čahách Sakskeho předovzača Trilex, kýž jezdža mě Sorelcom a Drieždanami, kneživo dženstnišoho menje dokance, šako zasadži předovzače přidatne Čahy. Hač to konc leta pojedu šedně cí dalše, tak je tukvilny plán. Hižo dlie sú Čahy mě s Sorelcom a Drieždanami dospolně přepilnene. Tohodla je Trilex zajšvosti šitke svoje kapacity takto zasadžoval, do nich nebi hižo možno reparatúry a prúvania za viestotu přesúvač. Zobichu svoje kmanošče serbštine polepšili podaža so domojnici projekta Zári z dženstniši punželu do praktikumu. V přichodných cioch tydženiach dživaja mestrujem v domovinie založbie za serbský ľud a serbským instituče praje projektová návodnica Diana Paulikova. Je to jenička praktická stácia desačmiesačným kurzu naukninia serbštiny. Hevák vúknu domojnice od punžele do štvrtka v riečnej šuli v Vulkých Žďarach, stane piatk samostatne doma. Za přichodný kurz 2027 môža so zájemce hišče hač dosrieč oktobra pola Sýče za serbskú reč a regionálnu identitu Zári Přizivič. To bych upovězče, kotrž namakače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostane najprv raz dlho pomručené, s blakami očakuje nás tiež švíjele. V biehu dňa pak sa potom tiež svunca pokaza a potom vostane tiež sucho. Živesli prostupa čenca na 20-23 stopňov. Júce potom bude ešte raz pravie čopve horco z 26-29 stopňami. Vostane dále kytro vicikolte, očakuje nás miešinca ze svunca, mručelu a tiež švíjelu.
0: Krótki polac na puče, šo svobodne našej končinie, tiež blskače, dotalní dženie jeste a při pučach. Jeničky pokiju za šichtych, kýž jedu přes južnú opiestku do Budečina. Na křižovanišču pola Huzárového dvora voní tvária. Křižovanišče nie je celé zaračené, jenojš na pojcu. Potom tam dalšia ample vopka triaduja, ale zaviešče treba če tam dženca viace časa. Jeli, avak nešte uledače, přizu časa rade pola naju, avak přijemuj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: A dále vizo dobrý štát, do dňa, krásne ranie se serbským rozvozom a Veroniku Zároníkovi.

0: Znanost, če to ižo, sobu dostali vulatko, sveči peča 20-čine. A tu iš se redakcija do studia tež Bjana Tacoža preprosi. On bie tedy před Bilklic dotkom rozvosovej rádže. Svoje funkcii je sobu tomu dopomal, zo so honio serbam serbske televízii na vusovanie přizvoli. Tež dženca je Bjana Tacož zaso čvon rozvosovej rády MDR. Bogna Korenkova mi ješe to na njeho nikote prašenja.
1: Kako pukošče vy dostal, abo sa navúčilao donišne so přizvolivo tu hornosrbski televizijny magazín Torič?
2: Ja nesem žene puky rozdelo, tež nesem žene dostal, ale ja som to bil veľa proce navožovač, přesvešovanske dživočinč, posebe mest švonami rozvosuje rádže, šako je MDR je na cikrajová stácia a tež z druhých krajov Sachsen-Anhaltske a Torinske sú ľudia, ktorí sú malo vo sebe svočili. A svojím časom pred 25 letami bych každá menšina ve vysovanském času jen zvotohodne a ju znova rozžilič alebo za Serbou jen žil v úzbytku, ač to by to češké, ale mi sa to po podlejším času diskusie poradilo.
1: Když ve Jensa na to zladujete, kak spokojom s Česúvičom vúľadka?
2: Ja sem jara spokojom sem ja spravne prajene tu opodstatnič. Vulatko je všetca zase zajímavé a popravom by on ide bylo dávno již od leše byč, hač on je dženca ište bohužel se ste pohodžinko, jo. Dokud za tému je došť a zajímavé publikum by si zaslužil nešto škúli jace slyšeč a vidieť, što je sa narava.
1: Kako viace, když no tu tému narečiče?
2: Ja to pravim z najmenšia odžinku, abo dvojce za mesec, to sú také očakované, keď však som ja týzno me zakskými zastupérami zúraznil. Tu chvíľu máme bohužel tú starosť so trochu lutovať doby, dokud so nejsú celé tieko sredko, ale ja vostanu pšitem, že tuto magazín je hodne zase von v času podleší, abo to je snáno viac kroč, vôb mesiac u seba.
1: Hej, nemalé 10 let je trauer donišne v Horní Vúžice, so tiež televízny magazín poskyčí porno Denní Vúžice. Keľko let še traje donišne zmijeme filmy, dokumentácie, fikcionálne filmy v serbskej reči za sebou?
2: Popravom nemivo to ani leto tráč, šako je ta předkáďaca intendantka nám slúbiva, kúže leto jeden film synchronizovať, čo sú onde pre nej a druhý žel činili, šako to vymo, dokotavky a tajke v paske, kýž deči a morosne rade přiúzaja. Tež tu, kde by mi čišťu konec, a chcú rade čišťu konec, zo bychu svojho dalšie poskytky činili a zo bychme tak rec sapskú ryč v tým ščelaku, ale vo sebe tež v mediatejce rozšerili.
1: Po takým došť úžadaniu za vás, ako zastupera v rozvosovej ráde, vám veľa úspecha a vútromne čak.
2: Prosím, ja.
0: Je to rozmova z aktuálneho vúdača Vúľadka, namakače je mediatejce MDR, abo vy chcete ešte raz svišeť čarovše naše nedelnejšie vúsovanie k 25-činám Vúľadka, tiež to je viezo možno, na deň žeče je na AAD Sounds, abo našej app MDR Serbia, abo viezo tiež na našej webstronie. Stop.

Svinjace jeršenk jako překonne rozrisanje do niž nestojí čvoveči daričelský organ k dispozícii. Runie to je pola pacienta USA, nitko 9 mesacov dovo fungovalo. Lekario bychu tedy 6 a 60 letnemu muže z počátku 2025 jeršen genetice zmieneného svinieča transplantovali. Pacient čerpiaše tedy po češkej korosču jeršenio a netrebaše džakovano zvierečemu organi 9 mesacov dovo z cibaviacek dializu. Potem svinjace jeršen zapraji a dobieše so zaso odstronič, muž so najprede na dializu vroči a dosta pozdišo potom skončne čvoveči jeršen. Svinjace organy molituješ, boze pravidvonje pomač, husto dovi čakanski čas na čvoveči daričelski organ přepriečič. Ich organy hoča so za to pomene derje, dokiaľ sú čvovečim organam relatívne podobné. To potekím novostka z Ameriky, kýž mi ja sa zajmavu, novostky sonje v Užice, nedom sleduja.

0: Genau, was mich.
1: Serbski Rozvoz. Povjestre. Studio Katka Pöpelec.
2: Dobranje. V Nevelčicah pitajo dale vjesnanostu. Jenički kandidat na listčinje, Tomas Klar, ne je na čerovših volbah trebnu absolutnu večinu vosu dostal. Von docpe nimale 42%. Nešto vjace dostal Mirko Domaška, minujce 46,8%, hač runješ nestiješe na listčinje. Jeho mjeno su volarjo pšidatne napisali. Dalše kovo volbu za vjesnanost u Nebelčicach je 27. septembra, v kotrom špšesadži sa potom tun, kiš ma na jace vosu. Na čerovših volbach je so 8,6% volb nokmanih vopčiliwo, podobne telko kajš 2022. Dotalny drježdžansko-mišnjanski biskop Heinrich Timmer Evers je so s Božim šu sobotu katedrali Sakskej stolice jako diecezanski vyši pastor rožonuval. Na kemšach so nimo vysokich zastupierů cirkve a Sakskeje politiki tež nekotre džesatki Serbov vopčilichu. Mez nimi bie sudom družku a podobne vele žonu národne drastče. Jedna z čitanju a ci prostvy přednesešti Serbuce svoje mačerščinje. Biskop Timmer Evers zúrazní svoje veselo, zo sú Bože buče jeho do Drieždžansko-Mišňanského biskupstva vedli. Svoju službu je z Münsterskej diecézy pokažace biskup Timmer Evers auguste 2016 nastúpil, cepak dále Drieždžanach vostač a diecézy na roky přeuzač. Tudženia je bamš Leo Stonate jeho demisiu přiuzal. Franziska Bobkec reka noa sakska vicemištorka mnohostronski mechanju U21. Tež dalši serbsci jecharjo možachu kunz tydženja v uspechi docpič. V dorostuvem parkurje klase E vudo bisi cinačeletna Madlenka Jancec prinje miestno. Pola modžine možachu miestruj Juri Bobka, Malene Matikec a Lena Altenkampec prinje miestno v obsadžič. A pola dorostčenich vozmještaj Kšeščan Zárodnik, kajštiž Franziska Venatec Makarova, zvotu seklu sobodomaj. Zobichu svoje kmanošče serbščine polipšili, podadža so domojnici projekta Zari z dženstniši punželu do praktikumu. V přichodných cioch tydženjach dživaja miestrujem v domovinje, založbie za serbský ľud a serbským instituče, praje projektovament navodnica Diana Paulikova. Je to jenička praktická stácia desačmesačnom kurzu navoknenia serbštiny. Heva kvuknu domovinice od punžele do štvotka v rečnej šuli v Vulkých Žarach, stajne piatk samostatne doma. Za přichodný kurs 2027 môža sa zájemci hýščahač dosrieč oktobra pola syče za serbskú rieč a regionálnu identitu Zari Pšizevič. Cíči raz vodmie sa sobotu festival Zubsorb ve Vojerovskej kultúrnej fabrice. Po tesvom Krotko a Svodko vôtovachu Jon Lica jako dňu zariadovanie ze skýrie teoretickým dužli praktickým čežišťom. Tak venovachu sa dživaničkách předovšim prašeniu, što serbskú subkultúru lieče 2026 charakterizuje a kotri mierie je bez institucionalizovaného spichovania přeživenia kmana. Nimo toho diskutuachu miestrujem zastupierio projekta Drasta digitálne, serbsko-nemskie syče Vúžica film, hýbania Nové serbske vúmiostvo a Astrocentrum Vúžica vo možnosťach tradíciu a modernú technológiu, kajštiž vedomosť a vúmiostvo zjazovač. To bych upovestče, kotrež namakače tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostane najprv raz kytro pomročené, s blakami vočakujeme tiež šviele. V biu dňa blak sa potom dolaraz svunca pokaza a votam vostane tiež sucho. Žive sliepro stupa na 20 do 23 stopňov. Júce potom stupa hišče vyše a to na 26 do 29 stopňov. Tiež júce vostane miniate, raz mročele, raz svunco a tiež šviele zase vočakujeme.
0: Na pučach naše končenie dále šo pri starom to reka šo svobodne žane bvyskače, jeničky pokio za všech relevantne kišedu přes južnú opiestku do Budešina. Křižovaniščo pola Huzarového dvora tam voni tvária, nie je dre celé zaračené, ale po zaračene, tam niektko dalšie ample vopkateriádu ja zaujesče budeče tam viacej časa trebač. A vak, kaž prajene, šo svobodne, jeli dola nešto uľadače, přízo časa rade pola naju. Katka a Matej, přijetaj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: A dále, dobrý štart do dňa s ľuboštinským Hermankom Tomáš, což zaspieva. Peč po na po 8.

0: Stuck Here. Runje mieše Katka Pöpelec, pojesče, džensiša ranja za nas, a dalša pojesč, pozitivna pojesč za šitkých kociš s čarom jezdža, předovšim mezd Režanami a Zorelcom v tutem čahu, respektivne čahach, sakského předovzača Trilex, kýž emt mezd Zorelcom a Režanami jezdža kníži od džensnišeho pozadne mene toukajnce, šako zasadži předovzače přidatné čahy. A džo konc leta pojedu kúžde džen cí dalše. Tak je tukvilný plán, te poskyči abo stají úkodonemská železniska tovošnosť odek k dispozícii. Iž od leje sú čahy mezorelcom a Drežanami dosponie přepelnené byli, tohle je Trilex zajšvosti, šitke svoje kapacity tak dôho zasadžoval, do níž nebyl hižo možno reparatúry a prúvania za vystotu přepelnené. Súvač, ale netko kajš pravene, všetne cíča je viace a tu iš tiež viace miestna.
1: T'as plus 20 ans, t'as plus le temps de faire l'enfant, de faire que la fête. T'as plus d'argent, pas d'élan, tu vas vraiment

0: Kak daloko mače popravom hač k přichodnej apotece? A vedže vaš puč od lekarja z receptom runje von do apoteki, abo hižo direktnje do interneta. Apoteki namiestnje skečnja přez iniciativu na přibiracu ličbu onlineho vykovania z lekami. Ľudia Mačiova je so stutej dosť komplexnej temu zabierala.
1: V apotece dostaneš svoj lek a tež posmiuk a vosobinske poradžovanie, tak apotekarka Silvia Jansena. Vulký plus tutych porno onlineovým apotekam je, so môža tež v núze na blaku pomáč, tež noce. Štež nimaja na skvadže, hoči so v biu hodin vobstarač. A tola přibiera ličba tých, kýž svoj recept v onlineovej apotece zapodáča, začúva tež vobsedžaka mešťanskej apotéky Silvia Jansena.
2: Když jim podmůže na to připračení, než to lutovat, on příchodný leto ty připračení stupají. A ten podíl, podle těch kukyž jsou kvázi jenž na recept, kdo stačí, leží v okomík, nebo než to v okolo 2%. To kvázi exponenciálně stupa. To jsou šopinze, když naměstně ty švaluje.
1: So môža online apotéky na přípvačeniu šrubovač a tam rabate dač, tomu mivo so zadževač Mini Jansena. Ve vosnače EU krajach vo 27 je vykovanie z medicínu na recept zakazane. V Nímske nic. Leky bez recepta sú celé svobodné a to sociálne sitče vúživaja.
2: Informovaný pacient Bon Pšinžer hat ešte celé jasné praje, že GPT ist der bessere Arzt. A po njo vizu zna jasne, zo jen poprovi, než može poradžovač a prajč, přemyslič, a treba jen voprodže v takim množstve jen vitamin D, abo železo.
1: Přes video na Instagrame je tež Janko Krauc Rubelčic, kiž je v medicinijske technice popuču započal, so se zrytkom z omega-3 volium zabirač.
3: Tun zryt byče z jednym testom, sem ja kupio, a to sem ja da sprobovao, a potom sem ja ešte so s tým celým tému z rozestával, a potom sem ja to zau, a to má tiež svoj kutk na nás.
1: Vun pokáza blešky volia, kotrež nemôžeš v obkoče kúpiť. Sú kaž praj kvalitatívne hodnotnýše porno kapslám rybiaco volia, kýž hoči sa šúče kúpiť. Laboru test v Osluve jemu dopokáza, so je jeho čivo tutun omega-3 jara dere přivzalo. O tým je přesvedčené.
3: Je vážne, že na skajko moria, že sa tie ryby volia, no, najlepšie je te kvôdne atlantické ryby.
1: Vo tým Janko Krauc vod najnúšeho tiež zajímcam přednošuje. Vo si by tým, kýž praja, so nímaja likario dož kvíle za nich. Apotekarka Silvia Jansena doživí tiež v apotece ľudí, kýž ve vysokých množstvách vitamíny abo magnézium kúpia. Rádi im potom, znamenča kujže byl klieta kreb šepetovač dač. V budešine na Flincuji.
2: Hej, a to gotak droje, ne, a so je ma jen normiert laborantem prikilada, hab 800 euro.
1: Influencere pak vabia džen a viac z testami a odpovednými sredkami za strohotu, rianoš a dôživenie. Za Silviu Jansenu vostanie farové poradžovanie namestne najvážnejší nárok.
0: Lydia Mačiova je sa zabierala s tému kovo situácie apotéku a onajnovým vykovaniom s liekami.

Zuzana Hempelová je dospěvala a jej přizamknu se až do dživečích ještě tučí cio. Jinu je to Tomáš Kalža. Pivové blues nám zaspěvá. Ania Kohojc nám tež zaspěvá po ideálach. A tež Andreas Viking. Čen sa ište zaspěvá sávském rozvosu. A tež tuto zpěvává dnes a dnes svěžíme. On pak Jenžes se zpěvá Robbie Williams, Forbidden Road. Nedom vosam inčinu, bo smích. Dobré ranně přejevám sávský rozvos z Budežina. I walked along a forbidden road. I had to know, where does it go? Like birds are flying to the sun, I had to run.

0: Robbie Williams, Forbidden Road, a hač reje nichtu, nieže naši končenia po nikakie Forbidden Road popuču byl, abo s čím so policia wak tak zabiera, abo zabiera še zajšvých dňach, to vie Katka.
1: Policia z Gili.
2: A tak započíname ty už na puču, a to v Kamiencu, tam je sobotu popudňu prasvo, a to na křižovanišču Vojerovskeje drohy, Vukodneje drohy. V 18-letne s Fortom křižovanišče přeprečič cyše, 19-letne ze Škodu pak mieše poprom šedizbu, a tak vonaj z nezbožištej, přičímž so 19-letne lohce zraní. Na jezdžidvách nás to škoda niečo 20 000 €, v obje době šty so vodvlec. V Vojerecach tam páleše so sobotu připudňu bydleniu v najvyššej etáži jace svojpnoho domu. Příčina vojna je po prvních dopoznačach aku šrubovaka, kotrž bu v nový nabývanskej stácii nabývane. Aku so postaču zapali, jako nichtu bydleniu nebie. Vojn vosta džakovano vonjovi v oborie, jenož na potrichene bydlenie vopmezovane. Ale přes hašenie a vodu buchu ci bydlenia v nižich etážach vopškodžene. Cokuna škoda vúčenia po prinným trochovaniu niečo 120 000 €. Zraniu so přes vojn nichtu nie. Vostanime v Vojerecach, sobotu večer stupi so pjane na Budeskej aleji jacerem jezdžidvam nea, co dopuča, a vopškodži tež ešte parkovaca auto. Cicčeletne stupi so z vupšestretem a rukomaj před přijeduca auta a šoférojo dobjahu nejapce potom jehodla boždič. Predahač bychu zastavnice policajského revira pak namiestne by mušišče šmary do laka parkovaca auta drapav. Přestanasta škoda niečo 1 100 €. Muž mieše drie 2,4 promila alkohola. A jednu zajmostku ještě máma, ta měří se na kačky. V obsědža kačku z vůočic, tu doběže sobotu ráno zvěštič, zosu jemu pilátka pokradnili. Dotal neznatá osoba za 8 čipku v trochovaní hodnoče 80 € sobu. Policajský revír Žitava přepytuje patnitko a tohle v osobě češkoho padustva.
0: No vidíš, tu dželenku se já převidžal, ale na kvíž dopad by se nebo tež, když mám šmáru auče, dokud je tam nechtu na... Moje svoje rázne vášne sobotu svičujú. No hej, so nevač nebudže Michaela Melcerová, ona nám nietko zaspieva, nedom je bydlk na čveč.

0: je na Podživečích.
1: Srpský rozhlas. Povestre. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranje. V Nebelčicach pytaja dale vjesnanostu. Jeničky kandidat na lisčinje, Tomas Klar, nije na čerovších voľbách tribnu absolutnu väčšinu vosu dostal. Vun docpie nimale 42%. Nešto viac dosta Mirko Domaška, mienujce 6,48, hač runieš nestieše na lisčinje. Jeho mieno sú volario přidatne napisali. Dalše kovo voľbu za vjesnanostu Nebelčicach je 27. septembra, v kotrmž přesadži sa potom tun, kýž má najviace vosu. Dotalny drježdansko-mišňanský biskup Heinrich Timmer Evers je so z Božím šú sobotu katedráli Sakskej stolice jako diecezanský vyšší pastor rozženúval. Na kemšach so nimo vysokých zástupierov cirkvia a sakskej politiky tiež nekotre desatky Serbov v obdželichu. Mies nimi bie sedom družkov a podobne veľa žonu národný drastče. Biskup Timmer Evers zvorazni svoje veselo, zo sú Bože puče jeho do drježdansko-mišňanského biskupstva vedli. Svoju službu je z münsterskie diecezu pokažace biskup Timmer Evers auguste 2016 nastupil. Chce pak dále drježdanach vostač a diecezy nadoky převzač. Franziska Bobkic rika nova sakska vicemištrka mnohostronským jechanju u 21. Tež dalši serbsci jecharjo možachu konstiženja v úspěchy docpěč. V dorostovém parkurie klasy I vůda by si cínačelitná Madlenka Jancec prynje městno. Pola močiny možachu měst druhým Juri Bobka, Marlene Matikec a Lina Altenkampec prynje městna v obsadžič. A pola dorosčených vozmieštaj Kšeščan Zárodnik, kajštež Franciska Vénartec Magerova zvotu seklu sa budomaj. V čahách Sakského předozača Trilex, kýž jezdža mies Zorelcama Drieždanami, knieživo dženstnišo minie tukance, šako zasadži předozače přidatne čahy. Hač to kunc leta pojedu šedne cí dalše, tak je tu kvílny plán. Hižo dlie sú čahy mies Zorelcom a Drieždanami dospunie přepelnené. Dohodla je Trilex zajšvosti šitke svoje kapacity tak daloko zasadžoval, do niž neby hižo možno reparatúre a prúovania za vistotu přesúvač. Cíči raz vodmier so sobotu festival Zubzob v Vojerovskej kultúrnej fabrice. Po tesvom krutko a svutko vôdovachu jön lica jako dňové zariadovanie ze skeriteoritickým dušli praktickým češišťom. Tak vienovachu so dživaničkách předuším prašeniu, što serbsku subkultúru leče 2026 charakterizuje a kotri mierie je bez institucionalizovaného spichovania přeživenia kmana. Skupina Kula Bula postará sa s koncertom na pône v obsaženej Mauj Žorli Kufa v dobu náladu, potom dachu čvonky a čvonojo projekta Rakajce večer se zromadne zaspívanými serbskými a svojanskými piesnemi v uklinčeč. To bych upovieste, kotrož namakače tiež na našej internetovej strane a na app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostane najprede raz dlho silne pomročené, tiež jednotlivé švíle očakujeme, v biehu dňa pak sa tiež raz svunco pšedrije, potom vostane tiež sucho, živé sliebro stupa biehu dňa na 20-23 stopňu. Júce bude ešte raz letne horco, a to z 26-29 stopňami vostane dále tiež dosť vecikojte, tiež júce a sredu očakujeme svunco a mročile ve vodmene k tomu švíle.
0: Hací pokyv, što ješ nastupa na drožnú vopkac, junu prini na křižovaní štupala u zároveho dvora. V budešini oni tvária, trenie je celé zavrené, ale pou zavrené, to už bude, že tam zavešče dlie trebač. A bezkačaj stejtaj prini v bluniu před pistovaniu, tam sú cice či kamha dovolené. A ďalší na autodroze 4, drežany smier Zorelc, tam oni při cichošku drežany severspiešnosť šmieria. Havak přejmuj vám dobu jezbu a doječe si dere tam, čiž dobíče.
1: Serbský rozvoz.
0: Več menšinou, po napodživěčích je.

nedam je cibilki na dživeč. Poslani rasa dženca vinujeme so nekotrem pokivam, započejo ze zatkulu, kotra dženca večer zase vusova, kaj škujšu punželu od večera 8. Dženca k tem je hoj potesvom summer ending moriec. Zladu ja ište raz vročo na zajš veličo. Nimo to, kaj šone prajene, možete sebi jubilejne vudač, vulatka online, vobladač, media.cad, abo tež na naši internetni strani namakač vusevanje z čarovši njeđele vo jubilej vulatka. Policist Andrej Kober obšednošuje dženca večo na po 8. radvorskim svodenku, kak spytaja kriminelni při telefonje abo tež v internetče vopšužič, a kak môžeme so pred nimi škýtač. A potom júce přichodnú rečnú hodinu. Dnes Kober prevedže ju od popolňa 4. do večera 6. v domie Zahradnického zviazka v Pančicách Kukovie. Tam mieli so vstvi 212 přizivič. Sredu dopunia na po 12. predstaví so na Vulke Žoli Dživadva na Rodže Budešinje posledný raz samské dječace Dživadvo princesna Džamila. A poladáme hižo do Štvorska, to víta zase samská kuchňa za svojby, varia abo pieku tunkruč svodné koščenky s nazemskými podami od 4. do 6. dvorničču inkluzie Radvoriu. A štvrtok večer, že budeským kamiennym domie vo prašenie, čo dla mňa so naša demokratia škýtač, pusť bude Štefan Joc Kramer, prezident Durinského vústavo škýta. Započatk je večer 7. v galerii kamiennego domu.

0: Kožné slovo.
1: Magenca Štefan Cuška Malink ze Slepoho.
2: Nedom v susodstve Kiški, moju staršiju v Žornosykach, je malke stádvo vôdcu. K ním vězo rade du, tež som ze svojbu na vopyče. Runie za dječi sú zvierata zajmavé. Nimo klasických bielých vôdcu je v stádle tež čorná vôdca. Sem so ze susodom rozmoval a von meneše, co so runie tuta čorná vôdca vo črjude nepřipoznala. Ona stej stajenie trošku z boka a sama svoje kúra vierči. Hač je to jenož dla čmovej barby, aba hač sú tam hinajše příčiny uzamknená, to nochcuše vôčo tvierdžič. Ona je prostče hinajša hač četamne. Podobne je to tež pola nás čvojku. Máme v svojbách a skupinách trude čvojka, kýž hinak myslí. Druho minenia je, a tute na kuncu hýše se silným vosom zastupuje. Oni sú prostče hinak, sú tak mienované čorné vôdce, škaráce abo kážarjo. Na prvý pohľad trude spoznačne, zo pokazaja nám tež nové púče. Maja hinajší vid a viele do prašenia staja. Tež to, štož je za nás poprom samozrozumlivé. A tak so nadžijam, zo čorná vôdca v Žornosykach tola zaso do stádva namaka a so vo tamných vôdcu připoznaje. Tež je trošku hinajša.
1: Nábožné svoje dženca sme slyšeli od Štefana Cušky Malinka ze Slepoho nadavku a zamojitosti samskovosadného zviazka. Niekto je 4 menšiny, doživečich slyšíme ešte u tu Švejdžic.

0: dámy, obchádza sú na čenách, strusky stojí na oknách, rytne písaš u kňomy, líceš, písaš, môžeme, píšeme na papieru a text skrídu na toflu. Gaše viasové penklacké do roky. Gaše viasové penklacké do roky. Pokaž gaše plamiohu, kak se ti bedím za žo. Gaše viasové penklacké do roky. Na zasvízenie, lúbe žiši.
1: Jo, gaš se jasova penklacké do ruky, se nážijom až čo v jasove. Jo, ale na zase výžine, abo na zase svišenie ešte niekro ním, máme ešte dalšný spiel o tom, kak rejne mežo vyšulí byš.

0: Ja, to je ten veliki cíl, byš mudrejša abo mudrejša, ve to, što my si mysle, že jsem vám veľa úspecha jasela při uknieniu ľužiši.
1: Raz, dva, tři!

0: Dziękuję.
1: Kšinčašne muči a šešťase temu národnemu dňu účavne gratulujeme vám, Luba Carmen Kovalova z Brezovky, vestajnčo strova a glucne přidúcem živinským leše. To vám žicime a přijašelke a přijašele domovinské kupky ve Brezovce se ľubým pestrovám přizamknú a nento dajšo se obkúslo váš ved spivarja Michal Vaceža.

Ja, to je bol náš penježajský aktuálny magazín, co nážiam, až ja sa vám spedobal. Lyrikový festival stojí výče planás ve fokusu a s históriou domovine, co my sa také zaberáš, daj, čo sa prechvátaš. Pri mikrofóne bude výče za vás Gregor Klim, ja sa s vami učobne rozognujem. Ja som Anja Kochel-Čvarcová, myša ešte spedobne vedpúdňo a prijazný jacor.

0: Leto sa jo tomu 6, 100, 5 a 2 ešte let, ako jo se naspomnieva jas s Mogorjo. A kutej gežbie převieru ob celé leto jubilíne svíženie. Sobe tu zabijanie kokota. Na voksu miesto vapania kokota zaviadli bracha kňudla. Svížin sú ugetovali šikné generácie zgromadne. Žišonia, hod, možina a ženione. Maria Ilikovská-Winklerová povieži jo.
1: Mariana Vorakova zdeš na ten nauk znajo.
2: Vene pen to kokota majú spese, desto zvierha, až tam že ubienuš, a pen majú gans, a pen bijú do toho gansa.
1: Vena má ve smogoruje familiu.
2: Meja žucha, te už obrechajú sa zase žiši, žiši, to sú všetko ratuje sami. Sú te redne robky mili, som gledala opio, rikti. Sú me redne obracone. Teď je to i přes rýdne, tak jsem šla kůžte letok moje žiši, co byly ve kindergarten a co getovali tam kokot, tam jsem přece šla, co byly všechny rýdne oblacené a rýdne getovali. Vielleicht aby žinca byla žůrčo, Emma Králouka, vena getuje už se druhé leto sobu, vena měla projdu a já by se týky jaselíva.
1: Mězi modostnými jsou byly sobě tu tyke serské ukníky.
3: Mězi Groni Lina, já jsem uknica na Dolnoserbském gymnázium a jsem pěšná z Čolicdora. Já bydlím v Smorojově a oplevám také rád serské tradice. Ja mám svoju drastvu. Mia mama je mi oblekala a ja sa vjaselím južo na reje.
4: Dobro žijem, ja som Paul a ja som uknik v Dolnoserbskom gymnázium. Ja som v Smogorjovie doma a na kokoše som prietný raz.
5: Mia Gronje Luise, ja som v Smogorjovie doma. Ja budu ve oktobrie píšna stoljecdara a petom budu možina. A žinsa předávam tykajnc.
1: Šulske žiši, młodostne a ženione sú s picaňskými dujariami šegnuli do isy pe žiši žišovne. Vejsanarie sú stojali pes peromie drogi, čike ceptarka Nikol Liniga.
6: Ja som žinca Jano Přigledáka.
7: A sú o vaše přisvejšmne žiši?
6: Mej syn cení sobu.
7: Що ви таке раз запуст собу готували або кокота з Могорьові?
6: Ак сам була мора.
1: Лєбда су зашігнули на спортніщо, йосе хопило храпаш. Але за хилку йосе показало засе й свинцько. Фабіен Бронішойць йоших увітала.
8: Добрий день, любі гості з близька а здалока. Вітам вас учобні на забіяння кокота. Smy oplevanie našego kokota v našich stajejších a starkých přeuzeli. Veni nás podpirujú, poražujú a také financirujú. Za to niento raz veliký žik.
1: Zahopila jo žišovňa malé myšky. Za nich jo pijedala Wilhelmine Šulcojc. Jeje máš jo na ňu gerda.
9: Ľubo gešči, teďka my žiši žišome malé myšky. Co my čutneš vúčomne vúvitaš? Žiši pokazujú žinca, kvapanie kokota a hodu v žiši, zabývanie kokota. Žicime veľa veselé.
10: To je redne až moja Wilhelmine ukno serbsky a oplivá tradície.
1: Gelciki sú rejtovali na plišových kenikách a sú apali za plišovým kokotom. A žoučka sú redne rejovali. Erika mužcina jo im rad přigledala.
7: Nien to gašte žiši to gerujú.
11: To je redne.
7: Přižaš ty kužde letovú?
11: Ja som kužde letovú.
6: Ja si myslím, že žiši majú veľa viasela.

Ja, to je bol náš penježajský aktuálny magazín, co nážiam až ja sa vám spedobal. Lyrikový festival stojí výče planás ve fokusu a s históriou domovine, co my sa také zabieráš, daj, čo sa všechvátaš. Pri mikrofóne bude výče za vás Gregor Klim, ja sa s vami učobne rozognujem. Ja som Anja Kochoj-Čvarcová, myšľa ešte spedobne vedpúdňo a prijazný jacor.

0: Halina, ty si tohle zavěště tější, že raz na hůpe ideje se svojimi přečelemi přišla, abo?
1: Hoj, to bych mi kniža dost spodla.
0: Já jsem včera s Mariusom Adamom řečo, vůčili ukuvanie ve Drežanách a je džiadna čletstave.
1: V Ličo je vůn z kolesomju do Korvatske. Kak jim na tuto ideju přišlo, vůn jež vám sám řekne.
2: Jsme vlastně leta, jsme s tím samým přečelem, když jen leta subu by, do Monaco jelím a tenhle leta je se to kvázi sám jsme tak nastavili tane tvora, musíme šuli hupa rytšeli, já jsem lošná tajky nešto měl, jsem s jenom hupa rytšel a prajo ten si dobi té kolesa kupič a ponželus.
0: A ja, ponželus, to je dobrý runčka.
1: Ja bym do Kowackie był z autom, niekak jedna czoldzina trebała, to są netko poprawdu cipnia, jak doje Marius trebał.
2: Cirkone, ja ta tora 10 wyższy kilometr była, z 10-10 höhenmetern, a my takie planowali niekak ze 100 kilometrami na dniu, ale myśmy kuskuksza byli, dokoż ja byle jaradere fungowało, a to smo pon na dniu tak niekak mes 125-20 hač to 200 kilometrov na dnu, ali ja smo dževeč dňah pon bilka pula boli.
0: Aj kaj smo runje slyšeli, hač to pula su jeli, za tých, kýž nevedža, že leží to je na západnym boku Kovatske pri Adriatic Sea.
1: Při takým tripu vyzotěž přece větro rolu raje, šako na kolecu vicík, abo dešť nie je tak optimálne.
2: Direkt na naše Tore smo jara krasne vedro myli, v přeco čupo jane nic přijara vicíka, to je za koleso na jara vážne.
0: Aj po takým čopfe běše, kajž Marius sam praj a mauký highlight mea chutéž to pak s deštíkom.
2: Vonde sme tu boli, sme pon aj stanovali a tam je so přes more jen jara hulke nevedro aj načanú a teo pon nás na camping Platz ja nas
3: Trichy Water.
2: Aj Trichy Water. To je pon jara jara krásne duke šajke nischa mit dem Ausmaß so erschen je jetzt im Lodi.
1: Hej, du vidíš taky highlight, může tu ta tura těžké trof hecich být, a tu nás já nejde skvěle, než to jiné, že o tak vám. A ty jen krásné nebe dro.
0: Hej, když vás co týden taky slunce, on taky vodku není, tady není ničeho hůbe, ne.

0: moji hižo vo Mariusu, riča voje kotruž je z golesom do Kovanskeje, jo?
1: Ale dava tež další smužitých molech servo, koci se challenge staja do dalokých krajov z golesom ječ.
0: Například Frido a Filip Malink, one staje v ličných pozinách z Rakec do Budapesta jevoj, štojše čara od niže 10 kilometrov.
1: Kaj netko mám je zaprašené, kak staj na Budapest přišvoj.
2: Tak prawo, ja to den ja môžu prajeć. Bosne to smo hižo z golesom hač na Severne morje, 800 km jeho romadže. A dla to smo tuli culi tuto leto teza sa jednu turučnič. Ale my culi do ne smo vedeli do Galce mo jeć. Azo dyčen dotva smo sa pon rozsudzili, zo co my do Budapesta jeć. A smo tak rec som čar kupili. Dla to smo pon do Budapesta jeli.
0: Cíl je stav a pondeši žalus?
1: Od starta v Rakecach budú vôbia a vlta vl, hač to praví tam skrutka poladnečná rud a malú stranu.
0: Po goleslovanských pučikách dále z Prahy do Vína, tam v obladachu se mezujem Štefanu Dům a spiešne dále po super utvarených pučikách do 160 kilometrov zdalenie Bratislavy.
1: Tam po kuchnuchu na znáte rud a v obladachu se tiež živadlo.
0: A potom běže hižo tak daleko kunco bížeše, ale to než Frido radšo sam pojeda.
2: Kunc naše ture běže po 9 dňu smo se dojeli do Budapesta. Tam smo mohli spáč ve jene nímske vosadže a pon večer smo se hiše tam vobladali tak recte mesto, also Budapest je schon jara rejane. My sme relatívne ve centrume spali, ha smo pon platur, tež se mohli tam vobladač. Da kreis jich Parlament hatte zu a starre Mister na wo wir auch Boko Dunaja.
1: Heiter Kitro Seimo Klinchi Frido može tež rozkvast stoje da kvase bitte na Kolesuanio. Schako bist ei se malinke zur Zeit des Moes Autom da Budapest da jetzt.
2: Da wase bitte ja so ein Wopproje zu den Wunker ja, a da gessen a Prio, also müssen wir nesme ne Wille Rode Vigili Avotisch we Cheske de Vino Hore doch schon bische Wopproje Jahre Rane habon. Večer smo pon nom druže pri hače spali, ha pon jen mose tam, alebo pri Duna je tam bešo opravdu, te jara rane te sponsor, deš javno sa tam kovalo. A tajke nešto jen po mojim menu, deš ins auto, mi že skre ne vidi, dokaž jen pon v svojom hotelu jo, alebo v svojom bydlenju skre, ha nic vonka jo. A jen pon cva može tam se tu vokalinu vobladač, ale deš nek skole sam ježe pon ta jen te tun co krajinu doživi, tyšen tam hinježe.
0: Hej, kak sa tak rejne praje? Púči cíl?
2: Hej, ja môžu to na kúže pát doporúčiť. Also, hej, vyzor, to jo, drúde napínace, vosevi, deš píše neke tež tak hoce, also my sme vopročo temperatúre hač do 8,30 stopňu myli, ha pšitem 100 kilometrov, ha, no, posom 100 höhenmetrov, jeď to nek nečiní teko šposa. Ale to šon vopročo jara rane, doživí einfach jara vile, Vosse bitte schön stan und popuchuja je neue Jane Spinker ein Setka Wopraje Jara dusch nicht Luji de Bonwitschiski aber da kenne schon dass du dann hier Jara duschna Bumma ja also er muss da Wopraje Doppelrutsche Jen und Zwitzle hinak selsnaje jen Vigi nichts da geidischen nichts Auto mir jen aber wirklich witzige Vigi dich in dort zwar nee Bilder da kenne schon existo ja ein Schätzer nejak reálne vecky doživí, also hej, môže to opravdu jenož doporučiť, díče von, ječe s kolesom, to činí špas a tež reko nepáči na koncu pon.
0: No hej, datanik, všetci vymešte, budeme kletu činč, naša předozáče je.
1: Hej, s kolesom ječe, skrý.

0: Das ist nicht nur auf Insta, aber TikTok widzieli Video, wo Gottrem steige Hoberske Amazoneta dvoz Nesboži, runje pši tutem Češkim Nesbožu v USA je čeraz najmenša 5 ľudí umrivo.
1: Celé pravje nakvarne nita dvovod Amazon je na letaništu v Miami pši přizvenju. Přes kunst přizemjenske čare vúcelivo je do viacoch jezdžit vo prasno a so potom zapalivo. 5 dalších ľudí so zrani, co z nich vojuja hišče vo svoje živenie.
0: Boeing 767 by do toho ze San Juan v Puerto Rico startovalo viaca hač 200 vokvanských mocov by. Na miestne nezboža šasami bú letanský obkat v Miami kompletne zestajené. Staleto so zapoží abo dobe 6 monič.
1: Kak je k nezbožu dojnčmo, nie dotal jasne zariadu USA a litostvo a zariad za vopkadnu vistotu NTSB su přepetovania zahajili.

0: Zadkula.
1: Šropjec.
2: Lepši čas so pomalku ke koncikila, a s tem tiš patju v čas, ale žaden strach. Tam su ište nekotre zarjadovane. Tak přijotuje so Serbska kulturna brigada, hižo doho na oratori Vulkotna voda. A premiera je tutum 5. 11. septembra. Dalše ústupy su 13. a 27. septembra. Nazima rika vezo tiš Germuša. Tak vodmije so Germuška 12. litnika Serbskeho gymnázia večer 20. septembra z temu Kovo Vokovo sveta. Tuta svieči solica v jednoče v Krušticach. Na zimských koncertov bude tiež došť, a to rozdelené po cvi v Užice. Tak môžete si napríklad 14. novembra do Radvoria na nazimský koncert dojeť. Po tutom sleduja germušné rie ze skupinu Serbi. Dalšie koncerty budú v Bančicach Kukovie, Horkách, Bukecach, Čísku, Nebelčicach, Hodžiu, Slepom a Salovie, a tiež v Delni v Užice. Tak v Hochoze a v Pšinu, štož svúša do Bietovša.
0: Zadkula.